0: při rozmowie. Kotruž wiedzie moj kofijoni pytnu, kak jara sobjanka z Čapanec za Židu a ich nabožinu hori. Vukadziš, čo toho je, zo je vúboko výriva křesťanka, kotraž přeco dále pyta a so praša.
1: Prvný krok je so stav v mojej vútrovie. Sem spoznala, zo je Jezus Žid. A tu sem 2019, či prvný raz ze smačeru bola v Izraelu, na sledách Jezusa, v sedom kraj, v obladala. A ako sem ročo šišva, sem myslela, to je reálny kraj, ale s Židami samo na sebe nie som veľa do kontakta prišla. Som na malke doživenie miła s ortodoxnými Židami a to je mi bule vodcu z biała a vodstru z miła, tak so rozsúdžich jen raz a nic zaso.
0: Tute smieče a dalče vúviče pokazuje viezo so pšitým nevosta. Pozdišo zrozumí ona, zo doby najprd raz židovské vášnia a židovskú mentalitu zeznať.
1: Potom je dále šlo, zo je so 2021 přečeka voprašala, ač noh chcú z nej na dôvod do Izraela. A tam si myslel, nie, nič no zase Izrael. Som poprom s tým odzamknula, ale som přizvolila a sme náš posledný dôvod ve Izraelu miloj. A tam je so mi Jezus ako žid zbližil. Naraz zrozum ich so náš vúmožník žitie a so tute písmiky inri jac voznamenia hač si dotal myslach ako křesťanka a tak so podach na sliede židovského vúmožníka a započínach so zaberač z jeho svojbu, z svojkým bratrom Izraelom.
0: Další vopec siatého kraja by za Bianku z Čapanec potom rozhodne.
1: Pobych cítižiny tam a sem na jezo Genezaret ladova. Svišach v moj vútrobe jenič se vôz tu ja sem. A so zadivach, što to rikač ma, ale zrozumich, so je tu vúc, so je tu bo, kýž je si židovský ľud na jenom osobite vážne vúzvolil, so to nie je nevážne Jezusa ako žida spoznať. Tutun vôz v mojej vútrobe je nešto zmenil v mojej mysleniu, v mojim zaberaniu se skoreňom křesťanskej viery a to je mi potom vedlo, že so 2020 v názmi do Izraela do kštcuch des Vedžine se znač. A ište na litaníšu v Berlíne viem so dopomnič, že tam je žít z jedný kýpa pred mestou a ja bych tiše rozbudžena a vesua žída tu v nímskej vidieť a na rečach jeho se svojami Věřte, že jsme mě na vůlka svojba a ty se kajš můj vůlky brat. A já potom řekl, když to tak je, svědčíš ty potom tež naše svědčině. A to zrozumíš, že tuto svědčině nás vězají se s Bohem a se s naším korinom víry.
0: Tak podobně začuva to tež ortopeda na vůminku Hans Eberhard Kaulfürst. A vo sebe der je znaje vůn kadiš, židovskú modlitvu za zemrietých junu vobleto, kotra so tak nekak rúna katolskému vopominaniu zemrietých na všech sviatých a kúdych dušu na kirchovie. Hans Eberhard Kaulfürst sú však sobu iniciátoram toho, zo sú voživili vopominanie židovských zemrietých a židovskú modlitvu kadiš sa nich na židovským kirchovie Budešina pri Mužakovskej troze. To by je 1990. Dleje hač 30 let modla so miestem tam přeco na dňu spomínania na vopory fašizma na prvnej nedeli septembre. A k tomu přijede potom židovský kantor z Prahy. Serbský lekár môže nám tiež rozkvasť, što kadiš popravom voznamenia.
2: Jedná sa o viestej gramatickej formy hebrejského slova sviate. Tuto slovo je so stalo ze zapšiečom za modlitvu, ktorúž židia praja spomínajú svojich zemretých přivúznych a přečelov mač a nana. Modlitva zahají so ze slovami Jitka dal ve Jitka daš šmé rabá. A to je aramejská forma hebrejského Jirmo ve Jitko doš šmó hagadol a v oznamení serbsce nech so hoduje a svědčí so jeho vůlke jméno. Tuta modlitva ve věstej variantě je identická s naším Otce našom.
0: Jeho vězo runje tak, kajž Biankus Čapanec veselí, zo je Sakska lieto židovskeje kultury vůvovala. Tomu přidáte je heslo Tacheles. To je svoje z jidištiny a hebrejštiny, kýž je tež do nímského svoje skvada zajšvo. Mnoze znaja prajdmo, stej a potom dobíš prostě Tacheles kričeč.
2: Mení so zes Tacheles rčeč správně a direktně ke bytostnému přinč. Potak jim záměrná, jasná komunikácia tež při nepříjomných témach.
0: Rečeč, diskutovač, suša bytostně k židovský DNA a mentaliče.
2: Z starodávných časov je tradícia, že jsou židia veľa diskutovali. Pytajú viernosť, tež vo Biblii jsou diskutovali. A je přece vážne bolo, že sú oni spýtali konzens namakač mes židami, ale tam je tež slavné slovo 5 židov, 6 odmovou. Вот там то пчинде, но доке дзеш су жиджа ромаджи, там со дискутуе, а тамаш пьеце так рецену водмову яца жидуе.
0: Тола ручми со к сведжиням, котрыш су за зрозумение жиду эссенциальне. Шо поправом вукача за шабата?
2: Шабат, то е тиджински отпочинк, котрыш со пятк вечо започина, а со соботу вечо скончи. On je popravný a popravom najvyšší sviatk. Svedeň poušitkovného odpočinka postajne 6 dživových dňach predstaja úlke sociálne údobyče, ktorež bú přes židovstvo stvorené. K tomu so v 5 knihách Mojzesa učí, zo nesmie so na 7. dňu žane škúli dživo ukonieť. Kýba živenie zžiažace živenie vukovace napravy a napríklad sebe zakytovanie a zakytovanie kraja.
0: Bianca z Čapanec je šabat miestem hustišo Izraelu ze židami sobu svedčiva. Když kšesčenio praja zo nedželu džarža, potom ona praj to docovanie môžeš prirunovať.
1: Težno ve formulácii šabat džeržeč v istej forme vopaky židia šabat činia. To je jedno aktivné jednanie, zo oni na tutom 7. dňu všetko odpočúvať dája. To reka čilne a tiež dušine dživo to odpočuje na 7. dňu. Ja vo sovince nesem to ako krutosť džerženia doživiva, ale ako nešto riane, ako tiež nešto, kde sa ta svudkosť 7. dňa povíta, kde starošie. Viste, češke rozmy so čiši jednoren neviedu, ale kde so človek uvedomí, što vunie, za čo je von stvorené a so ma so veselíča ďakovať. Je ma všetko odpočovať dať. A žone všiotuja štvortk, aber tiež piatk, všetko za šabat, so buchu oni pon tu dvojnú porciu na šabatče mili.
0: Apropo, žiča a jesť, abo kulinarika. Vím, že oni vosi byte regule dođaža, že košor jeđa. Ale hač na zakaz svinjaceho mjasa, popravom ne vím, što to dokladnje je.
1: Košor reka čiste, abo nic šedne. Znajeme tute čiste zvirjata, kiš židostve typise su, a to su zvirjata, kiš su žuvaki, a kiš maje pačane kopita. Kaž napríklad hoviada, alebo vodce a koza, ale tiež všelaké ptáčky, puta, kokoška. Ale potom je tiež češo ujasniť, čo dla židia napríklad mloko a mjasové produkty džela. A to, že ročo na znamio živenia, za čo ješ mloko stehi, dokež je mloko priniacu alebo cicako a mjaso stehi pak za smerč. Dokuž je so zvíra dobro rezač. A tuž so praj, so jen jenio se nesmie ve mloku varič, abo přihoduvač.
0: Zcela nesmiti so při samsni jedži mlokove a mjasne produkty vúživač. Napríklad s tvároškom popečený steak je tabu. Když si nešto s mlokom, tvároškom abo jogurtom jed, máš 6 hodin čakač, do niž si mjaso abo kobasu zesvočič daš.
1: Generelne mjaso so ze s mlokovými produktami nesmie zmiešať. A když som videla, jak bola ortodoxných židov kvúžak zortiované je, to je systémnúcka, kýž vopčívam, ale když tiež pýtnu, to taká vista čeža tiež je naušo dživať.
0: Je ešte veľa viac nábožných predpismov za židov, viac hač 600. A tute maja runie tak, kajš napríklad košer jesť, ešte ďalší vúbšizmus.
1: Tak sú oni niče, když vúzbyhuja, ako vúzvolené ľud, hinajší byť. A to je runie to, što ešte nám cúzie. A když rád je snáno, když sa s postom na nich pokazáme, dokud to nezrozumíme.
0: Mysl vúzvoleného ľuda pak křesťania přes Starý testament znaja. Zo je bo Abrahami slúbiu, zo z neho vúľký ľud nastanie. Kýž ma byč se žonovaniom zaušie druhé ľude, dokud z neho ma Mesias, vúmožník přinč. Za to je z ním viečný zviazk stvoril. A tute slúbenie bo ženie ročo zaunie. Tak žiča praja smidrie mauký ľud.
1: Ale bo je si tuton ľud vúzvolil a je praju v mače hinajší byč. To mi dopomína tiež na jednu sádu jednoho žida, kýže mi rek, vište, my sme to zvúčené, odpokázané byť, ale tiež, když my nejsme viele, my sme pak mocní, to keď my víme, že je Búh s nami. A to vidíme. Všetko zase ve staviznách holokausta, pogroma, alebo tiež inkvizície, kak židovský ľud všetko zase moc čerpa dále činš.
0: Dalšie znamio mužského žida je obrezanie na mužským splážnym organie. Po Biblii je Abraham s tým započal ako znamio zviazka s Bohom. Tyž Jezus bu ako dziečo, kajž nábožne predpísané na 8. dňu po porodze obrezané, čítame Evangeliu.
1: Obrezanie miasa, rieka, zosa předkuška, obreza, to je znamio zviazka. S tým oni ich zviazk skrúča a tiež výčomne činia, to ich zviaza ako ľud.
0: Najskýrie je historický pozadk, že je obriezanie dere za hygienu a strôtu muži. Môža si intimné džele lohšo čiste džaržič a dokáž nímaja žanú předkošku jace, nemôža sa spodenie tiež žané baktérie, rýby abo víry romadžič. Miestom studie dopokázaja, že maja tiež menší riziko za viste infekcie.
3: O židovské nabožine a kultúre so dženca rozmujame s Biankus Čapanec a Hans-Ebertom Kolfostom. Nedom ponže s tým dále, doto hudžbná přestavka spieva izraelsko-ameriská židovská skupina Mošav. Ich titul je prejský ryči rika Berešit na spočatku a započne so z prvný sádu ze starého zakonia na spočatku stvorí bo nebio a zemiu.

0: Spěchovala je israelsko-americká skupina Mošav. Założiva je so 1995 v hudžbné věsce v horách mez Jeruzalemom a Tel Avivom, městem však skutku jave Los Angelesu. Dále je s druhým dělom vůsevania Tacheles Lieto židovské kultury v Sakske.
1: Žiža jsou si to vědomí, že jsou takřec skázně za dobré zhromadné živině od Boha dostali. Formě sjatěje knihy. Bianka z Čapanec, když chce jako křesťanka most k Židam a jich nabožině tvarič, praj.
2: Jsou tora dojrene dostali a nieše co tak, jenož to, když se vůzvolené, co je to lohšo. Oni vědě, my jsme jinajší, hač vše tamne lůde a máme jenu věstu Čežu, když nest. A to nie přece lohko.
1: Při všech Čežách jsou džakoni zaušo, když je Bůh jim pomal. A to je zakvat židovských svědženů. Podavky staví znak luda, když je Bůh zapřímnou na dobro Izraelitu. Znajmenša jeden z vážných svědženů mají křesťanio a židža paralelně. Židovský Pesach a křesťanské jutr.
2: Pesach mini ten vůča židovského luda, děti Izraela, když se z egyptovské vůča neli.
1: Nimo jutro je další svědžen, kotrž křesťanů se židovskými koreněmi zvězuje. A to je Šavuot, rozvožuje Hans Eberhard Kaulfürst.
3: Mez Pesachom, židovskými jutrami a Šavuotom leží 7 týdženů podobně v odstavke mez jutrami a svátkami. Tež tohodla přirunuja Šavuot rády s křesťanským svátkovným svědženjom, kotož je teologice jako zjebenje Svatého Ducha vizu jinak nastav. Po Talmudže spomínaja to na Šavuot, tež na ozjevenje 10 božích kazňov při hore Sinaji. 10 slovov, hebrejsce aseret hadibot. Tute 10 slovov predstavuje prvý morálny zákon ve staviznách človeštva, na ktorýž sáč do dnešného naše etické právnické zrozumienie zložuje.
1: Židovský svedžen Sukot, Nemce Laupötenfest, mat voji voznam. S vonem voznamom na vúčas egyptovskeje naujazuje. S tamnem na ratarský by lieta.
3: To je svedžen romadženia. Ďakný deň domkovania, především sadových a vinových žňov, s dobom je jeden z troch židovských putnických svedeniov a dopomína na pučovanie v pustine pod účahu z egyptovskeje, v ktorom sú Izraeliča, v hitách z hauzov a lístia žive byli.
1: A žiča hač do dženznišeho tutých 7 dňach svedenia opravdže hitách bydla.
3: Za mojich izraelských přecelov je to přece luštne na balkóne bytlič, kotrež s hauškami, svomu a líšťom obkryté je a to tu by tak husté byť, zo při sluncu kvotk převahuje, tola tak rytke, zo v noci vězde přesvědča.
1: Když so lieto nakýla, přinže svědžin, kotrež so dérie do čemného počasa hodí. A tola zaso na staviznický podauk a s ním zjazane džiu dopomína. Chanuka. Soda mi pak ju na žaden pat sami nič nesmieš.
3: Svedžen Chanuka svedčí so v našim mesacu decembru a je popravom svedžen svietce. Svedčí so s tým dobyče Makabejov nad grécko-syrijskými obsadníkami a spomínaja znova posvedčenia druhého templa v Jeruzaleme, při čímž so volí z garančka na divokrásne vášne 8 dňov dlho paleše.
1: By to vosebite svedčené volí trebne za tempel, kýž židovsko-makabejsce rekojo po dobyču nad obsadníkami v hevak vonie česčeném templu na Makachu. Mały zbytk garančku, by po přírodných zákoniach popravměnož jeden džejn dosahal. Tak pak možachu měze času nové svičené volí po předpisach sotovič a tempel dostojně znova posvičič. Chanuka svieča tuž 8 dňů dlho. Za to maja vose bite svečnik z vosom promenjami. Na prinim večeru so prinja svečka na nim zasveči, a potom kožde večer dalša doniš so vosom svečkov ne sveči. Svečnik je zcva važne za nabožne rituale. Mahevak se dom promenjo.
3: Menora je hebrejske slovo za naše slovo svečnik. Tutom svečnik ze sedom promenjami, nic rukami, je jeden ze najstarších centrálnych symbolov židovstva a stejí za sedom dňov stvoriteľského skutka. Přitom stejí zdonk, aksa, za šabat, za deň oddychnenia za sedmý deň. A je tež symbol svetva Božeho, múdrosti a bojskej účby. Menorá úpiša dženca tež opon stata Izraela.
1: Když my potom konc decembra na Silvester čakame, so bychme do nového leta svědčili, je židovský novoletný svědčen hižo nimo. Tun so husto hižo septembrie abo oktobrie svědčí. Najskýry najace ľudí nevie, so, když si Němsce Silvester guten roč přijeme, so to vod suania nepřinže. Ale je skročenka hebrejského měna za tutun svědčen Rosh Hashanah.
3: Na dňu Rosh Hashanah, hebrejsce vova leta, sveča žiđa dvaj dnej dlho nové leto. Je to kutný sviatk. V svedenským žornovaniu a tež hevak rečí so vo dňu dopomneča a dňu pozavnového zvuka.
1: Čahodlá pak so židovské leto k celé hinejšemu termíni skončí. S tým sme pri rozdielných kalendáriach. Po našej protice sme živí lieče 2620. Židovská leto ličba je vo viele vyša. A Bianca z Čapanec vieča hodla.
2: Dokud žiža liča po nastaču zimie, po nastaču stvorby. A máme leto 5786. My sme zvučení ako křesťania po Jezusom narodži ličiť.
1: Židovské ličenie po stvoreniu sveta so na Bibliju počahuje. Pričím so tole šak posvúne zač nesmie. Šako reka Biblii tež, so je jeden džen za knieza kajž 10 let. A 10 let kajž jeden džen. Ale tež hevak so židovský kalendári od našeho rozeznava.
2: Mesace v židovský protice maja so po mesačku. Tohle ma kujže mesac 28 dňov. Ale leto má so po svuncu. A tohle přída so ve přestupném leče tak menované šaltia cínatý mesac. To sú šo jara zajímavé fakt, kak so živine tam riaduje a vopravdu kak cúze to štíš za nás je.
1: Nic tak cúza je nám funkcia synagógy. To je modlania židu. Zväčša z Davidovi viezdu pyšená. Vulku modernú synagógu namakame Drežďanach. Vulkotnie vudebienu Zorielcu, kotraž pak je miestem koncertná žula a vústajeniščo. Na jace synagógu Nímskej bu při novemberských pogromach, že načesto 38 spalene abo hevak zničene, Zorielska jenož zdžela. To odlasu ju moli zajšvých letach restaurovač. Viace vo synagógach vie Hans Eberhard Kaulfürst.
3: Když Romeňo sú posledný tempel zničili, abo tež do toho, dokáž nie je možno bolo přeco a do Jeruzalema, do templa přinč, sú Žiďa mieli hižo vosebité stvy abo vosebité tvarenia, kdež sú z Romače přišli a sú modlili. A tam je přeco tež Tora skovaná, ve kotrež so číta, v tutých rúmach alebo tvareniach svedča žiďa svoje Bože služby. Popravom je každý rúm, kdež je také nešto zariadované, je na synagóga.
1: Synagóze vyzotiš mladí žiďa, za nich vážne svedčen svedča, štož je za křesťanov firmovania alebo konfirmácia, je podľa nich po hebrejsku.
3: Bar mitzvá, abo bat mitzvá je svedčen nábožneje plnoletnosti za holce z synače, za holce s 12 letami. Ich vovaja tu prvý raz na kemšach do prítka, zobychu s pomocou umiusce uhotovaného pokazovaka, odriesk, story čítali abo spievali.
1: Pomienovanie tutého za hulcov bar mitzva rikatelko kajš syn zakonja, a odpovednje za holce bat mitzva džuka zakonja.
3: Pod tutoho časa pšeuza modostne, apo modostna, zamovitosť za svoje jednanje a je vinovate kazne Tory, več k njom Mojza sa dođažeć.
1: Najpozdišo potom noša hulce vone typiske vodžeče navuje tajku pvonu kapičku.
3: V Izraelu praja kipa. To je tradicionalne vodječe na hvovu židovskih mužov. Tyž se v Izraelu možeš to dođivić, skoro kujište tam znamenča v Jeruzaleme abo Tel Avive nose tajku mjecu. Noša to jenojš i židovsce mužojo. Vyriví žiďa pokazaja z tým česčovnosť a ponižnosť napřečo Bohu. Tajž písané je pokry svoju vovu, tak zo Bože žonovanie na tebi odpočuje, ríka v Talmude.
1: A Talmud nie je Biblia. To je zbierka písmostva, ktoráž dokumentuje do toho ertnie dale dávane tradície, kak so praxe, zakonje a nabožne vúčby pravje vôvožuja a vopkičpuja.
3: Vesti jara tradicionálni mužojo v Jeruzaleme a v New Yorku zdrašča so se s kaftanom, dojim čornom plaščom, noša čorne kipe a dlho kudžere. Nošenie kipe je skere pomirne novočasne naložk.
1: Nabožne naložky a vašnja sahaja vizotiš pola židu dale. Jednu tajku vec sem raz v filme vidžava. Zostupivši do domu abo při vinženju, so žiča přeco z ruku vúdvernju dúrju dočkachu. A vodtam vidžich ju posty k čuvi abo kubje. Zo je tam kaščík, sem převidžala, ale Hans Eberhard Kaulfürst jen dere znaje.
3: Jena mezuzá, to je typický malý kaščík na stoupiku dúrjov při zakodě do bydlenia a obsahuje od rabinara žohnované rukopisne zdievané domiace žohnovanie. On so nakusne připraví a so při zastupie abo vinženju od ľudí dotkne podobne kajž to katolikojo ze svedčenej vodu činia. Od toho pokadža tež úraz pola tých vysa domiace žonovanie na kosne.
1: Štož je tež typiske a vážne za židovské nábožné živinie, nekotrých domských je zatvarjene múriované vulký basen poune z čistý vodu. To je mikve. Tajku historisku mikvu sem si sama zorelcu pince bydlenského doma nedaloko mikvašuje vieže vobladač mua.
3: Mikva, abo mikve jedisce, je jedna kupel, kdež môže so dospolne čišťať, abo riadiť. Popravom je to tež nešto kajš naša kteňca. To má takrest ten samsný smysl. So riadiť, so od všich vínov takrec usvobodiť. Ja som to doživil, zo sú dobiali všetci pivúzni svojby, kdež som ja na bopet bol, skladnostne izraelského kvasa, zo sú dobiali do kvasa všetci do mikvu hič a so tam redžiť. Aj, a to je tak, zo trbiš so dospolne potnúriť, zo takrec tež kúžde miestno tieva so uredí.
1: Tajka domiaca kúpiel so vizoderie vo čistotu ľudí stará. Viele vážnejší však je jeje nábožný voznam, vo ktorýmž Bianka z Čapanec pojeda.
2: Mikve voznamení rituálne vúmyče, so by so nečistosť v jednej vestej forme odstronila, kajž tiež vúmyče rukou z vášnom je. A to so vo sebe činí, když žony ich periódu maja, abo po periódu, abo tiež po porodze, abo môže je tiež, tiež Tora písaja, so oni do tutoho sviatého dživa, do jednej mikve du.
1: Vase byte svočko hišče kriči. Najskýrie je vám napadnulo, so je najace menu a zapšieču se príščine. Ale sme tiež išo na jidiske svoja pokazali. Kak tomu zo reča žiča dve reči. Hebrejsce abo jidisce.
3: Jidiština je reč niede v srednej Európe domiacich židov, kociž po srednom veku dla přestěhanju do maďarskeje, do polskeje a litavskeje, pozíšo pak tež hač do Ukrajiny, do bieloruskeje a ruskeje čeknichu. Jidiština plačí jako južno-nímský dialekt, kotruž obsahuje veľa zapšiečov z hebrejštiny, každéž vúko do európskych rečov, predovšem polštine a ukrajinštine. Dženca reči sú jidiština jednojšište od ľudí v Izraelu, každéž v USA.
1: Što še tým zvisku tež zajímavé, sú ľudia, kýž sa z nábožných příčin spiečuja hebrejsce rečiť.
3: To je hač to dženznišo tak, zo rča ľudia v Jeruzaleme, v Meáše a Rím. To je taký malý obvuk, kdež jenojš jara pobožní a jara tradicionální židia bydla. Tam tež svoje šule maja, svoje religiózne šule maja. Zvoní tam jenojš jidisce rča. Popravom je jim zakazané hebrejsce rča, štokoliv oni do toho věria, zo hakle, když Mesias přijde, zo tam smedia zase hebrejsce rčač.
1: Na čím štež pytněme, zase žíža jako výriví, džilene do šelakorých skupín. Nic jinak hač pola křesťanů, když šelakým konfesiám přisušia.
2: Dále mesiánského žída, tradicionálního žída, ortodoxného žída, ale tež sekulárného žída. A všim hromadě je, že oni věria do toho zvězka s Bohem a do jeho vůprajení, što je v ním slubil, a to je jeden kraj, to je tiež jedno miesto Jeruzalém, tiež má so ľud modliť a tiež kvistým časom tam putnikovať, a to je slúbenie ich Boha.
1: Tiež Hans Eberhard Kaulfürst je si vo intenzite židovského nábožného zmyslenia svoje mysle činil. Štož pokazuje so napríklad na tým, hač ľudžo Izraelu košo jedža abo nic.
3: To je jednož menší díl, väčší díl predovšem Izraelu je svietný takrec. Ale to jedne, všetci takrec praja, oni vyria do Boha. Jednož jara mavo praja, zo sú absolút ateist. Je všetci taký žort, ja som ateist, Búh je môj svietk.
1: Kajž svišíme, maja žiča, tyž celé špeciálne humor. Z džela čorný humor, kýž si vopkovaja nedživajce. Často tragických staviznou svojeho ľuda.
3: Je to hlavne s tými židovskými žortami. No. Napríklad jeden susod sa praša, no susodo, kak so te vidio? Hoj, mi čo so tak špatne, nie, ja, to všetko tak zlie, a tak ja neviem, kak dále. Když sú doma, potom žona sa praša, prajeme, što si to susody prajú, zo so nám tak špatne, že aj ja chcú tohle zo môj susod so veselí.
1: Vo jednom židovským svedčeniu docela ešte rečili nesme. Jom Kippur. To je ich najvyšší, najbolesiate svedčen, krúte postne džen za ujednanie s Bohom. A runie na vonem dňu, menujce 7. oktobra 2023, je so stav žalostný masakr teroristickej organizácie Hamas na Židach. Jacač 1180 ľudí je svoje živenie přisadžilo. Je to najväčšie masové mordarstvo na Židach po Šuá. Tedy oktobre pred 7 letami bie Bianca z Čapanec runie ze svojej mačeriu Izraelu. Tute podavky sú jej zjazanosť se židovským ľudom ešte veľa bole skrúčili. Dokelž byšti severu kraja, nebyšti tak vorožený a ona sa bojava nie.
2: A zrozumieť, najlepší čas je popravom netko v Izraelu byť, dokud netko je vážne, so tuto núzy stajíč a tiež tuto rane odpokázania a samotnosť židovského ľuda.
1: Pretož odpokázanie židov, ich voroženie přes antisemitizm na svete, je z toho časa samohyšče rostvo. Tomu so ona vedomie napřečo stupí.
2: Znajme svoja Jezusa, što činíče jenomu z najmenších mojich bratov, to činíče mi. Zrozumieť, tuto sadu nadobo jako Pšikas, mi dotal cudzoho vulkoho bratra vidieť. Tuž začúvam z křesťanského vida vosibite nadok. Jezus je vierný svoj by ruku ľubosče podať a to runie ve času núze a odpokázania.
1: Ale runie tedy je tiež na zoniva živenskú volu a mesobnú podpíru židu. Je tiež pri nemu rázi synagóze pobyva, zoby se svojimi židovskými přečelemi Jom Kippur svičiva.
2: To je mi potom jara nur to vidieť, so tiež žan handy, žan šmoratko, so neužive ve Božím šie, ale so sme potom vizo informáciu dostanili, što je sa stalo v kraju. Hej, ale tu je živenské veselo, tie zhromadné spívanie, tie zhromadné modlitve, tam sem tež veľa paralelo mora spoznať k našej liturgii v katolskej cirkvi.
1: Po tutem svojim cečim vopeče Izraelu je si předozala s krajom a ľudžimi a nabožinu zviazana vostač. Si tam znova doječ, jako křesťanka přes skutky svoju solidaritu pokazač a s židovskými sotrami a bratrami živenie dželič.
2: Som byla 2024 v Izraelu, so bych tam jako dobrovoľná pomocnica pomala farmeram v Negev puštine a tam som hustišo alarm doživila.
1: Štož ju neje votrašilo, naopak. Je z toho, kak žiča se strachom v obkadžia, zo sú naučení čeže převinič a jeden k druhému stáč veľa nauknula. A to odla ma tež sa lieca vieza zase nové ideje.
2: Štož mám plánovaný je tuto leto zase do Izraela si doječ, zo bych aktívny kontakt k seniorovej skupine pistovala a ich tež zase podporovala přes vopyty a rozmy. A to je seniorová skupina, kýž vopstý se s ľudí, kýž bych ju več času nacionalsocialistického režima přešťovaný. To ríka tuči žída sú holokost přeživili a mám tež plánované zase farmerov vopytať, so budovať a šaumíky ládač, ktorýž som nedávno ze silný skupinu ve februári tam sadživa. Čiže jednoho zase pokazať, ja vás nesem zabila, ja som tu, mače přečelo z Nemsky a vo sebe tiež Serbo.
1: Zakončíme vusovanie voliče židovskej kultúry se spievaným židovským vierovúznačom Šma Izrael. Spievá Hans Eberhard Kaulfürst, ktorýž nám do toho prají, kak voný text dže.
3: Ríka Šma Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Sluchaj Izraelo, a potom my Boh mu prajeli Jahve, abo Jehova, je náš Bůh sam jeničce, Jahve.

0: Anetko je dvanačich.
1: Nábožné vusovanie.
0: Čenca katolské s kapanom Petrom Rozom z Budišina.

Šice tuči steja na stronje živenja a prucuja so, zo so ze živenjom, kotrež bo přilubja a daruje, skončne šo mortve vopda a znova voživi. Přetož z nebeským kráľestvom je kajž ze zakisom, kotrež žona za a da vulky je džiže muky zmieša, to niž nebu šo překysane. To dla vás přeprošuju. Zvolče tež v kuždem vokomiku svojho živenia, to dobre, respektívne živenie, a ščiujče to, kýž sam je dobre a živenie, a kotrohož Jezus, Boha a Vodca menuje. Amen.

0: Przejemy zbożo.
1: We Wotrowie je w utoru Bobora Paszcyna swoje 70 sveciła. Krutu strowotu a bohate Boże żonowanie svojbni przeja a pisaja. Čakujemy so tebi za ošitko, štož si bio let 10 z lubosču, svieru a utrobitosču za tvoju svojbu činiva. S tvoj lubosču dariš nam předco za soriane zromadne vokomiki. Za přichod přejeme či vele zbožovnych hodžin, strowotu, dobieru a zoby boče tež dalje na ošich tvojich pučach převodžav a škitav. Lubosči a džakonosči, manželský Juri s děčimi, přichodnými děčimi a nučkami.

0: Zadkula.
1: Hač kepi, čapka abo cylinder. Bunželu radvorju verči so na bičturi radia Zadkule šitko okolo tvojeho najrenšeho kvopuka. Od napošestčich môžete svoje mústvo přizeviť a od 18 hodín so potom dobu ľubie. Nezabúčte na předešnik a vyzotež nic na dobu náladu.
0: Zadkula.
2: Nic zabič.
3: Jutce večer.

Nedom je na pojeni, a to bije naše honio-serbske vusevanje za nedelu 19. pražnika. Jo ponče nedom dalje, bez přestavki s delno-serbskim programom redakcije RBB skoče buza v utrobne postru do denje v Užice. Serbski rozvoz z Budišina potom jutce rano pečih z vami do nového tydženja startuje. Ja sem Milan Grojlich a přeju vam išče rjanu nedelu. Božemije!

0: Šula, za Donoserskou reca kulturu, jo se popšerošenju kšac po kšacu uvijava s novimi porucenjami za uhnjenje serske rece. Vena jo južo v živih 60-tih letach ceniva to mja za drugim v novem formaše, ako kompaktne kurs. V kompaktnej formje su se zajemco obželi cevi tyžin na kurzu a přidatnje su pobitovali ulite a přednostki na pelu kulturi, literaturi abo staviznou. Formač jo se upokazal ako uspišne a peži dane obželi Žilniki přijdu ze všech rogov Vůžice z druhých krajů Nemské a z Ukraja a jich lícpa přibera. Sledně ten týden jich bylo už 100, ak jsou sobě getovali. Marja Likovska-Winglerová je obšašala se nekotarých letosných za jich motivaciu.
1: Petra Richterojc pechada ze Srežnej Vůžice, jo se narožila ve Mivorazu a peždej bydlila ve Trebinku. Jo hejžila na sersku rošionu u šušulu, ali tike ako dorošťo na njento, nadalej u knjo sersky.
2: Ne, nižiš, som starša, a ja som se přemysliva, a što je vjegin važne, tež moju riec, ako vod doma znajom, ljep jej povedaš mogva, jo, a njento, ja to tak, až tež sersky riece pišu, a tokotla, ja to vjegin važne, až še Pilipšiu.
1: Katja Hoffmanova, doma v Dešnje, jujano krotki cas uknula serski na Brjazinskej zakladnej šuli.
3: Ale oni som bila Dešnje platogu projekta Zorja. A tak som mogla psi uknuš. Jo, ale to nie je dosť. A togo dla niento som ho. A cu hešči veci uknuš. Ja interesujem se za sersku riec a serske navogi a my musíme tradície dale davaš. A mej nan joga byl serski a to je mne dlatego važne.
1: Čeke žurnalist Mito Balašk pychada z Dolneje Łużyce, z Berku. Ven se južo stvrti raz obžili jo na kompaktnem kurzu.
4: Ale ja som živ nie to Balinju. Ja se zajmujem za sersku riec. Ja som ako uchnik ho na Dolnoserskom gymnáziumie južo nekak nauknu sersku riec, tu celú gramatiku a tak dalej, ale nej som vedaš uknu. Ja som vetros v Börkovach a tam niekotare ráze som dožívil, kak te staré ženské sú serbovali, alebo s dialektom nímsky pejedali.
1: Pestark uknuš dalej serski jo píšel za njogo ze svejžby.
4: Ja som zachopil z ukni ním zase lieše 2000 až 19, ja si myslím. Ten sas moja šešenica jo svýšila svej bústak. Moto jo bylo namakaj svej slovenskú dušu. Jo, to jo zachopienk bylo za mňo zase riec uknuš.
1: Jadne uknu serski dokulaš se k tomu uznaju, za drugih jo to važne za zjelo. Hanka Renčojc žila na serskem institusie v mieście.
5: Ale ja musim gronić, to jo dobra tradicija za mňo, to jo njent stvrt raz. A ja, ja se vjeselim, až smakajem ho zase luže, přijašele a teke kolegovki, až mežom serski pejedaš s drugimi lužimi.
1: Čeke Anastasia Kostjučenko-Kessler, vjedomnostnica při Serskem institutu, jo bila pedla.
6: To je mej drugi intensivni kurs, to je veljen derje, dokulaš my mamy taka imerzivna imersija v tem kursu. I ja se zabieram ze sociolingvistiku, ze slavistiku, a dlatego Dolna Serbska riec je veľgin zajemný objekt, dokulaž to je riec menšiny a my cenimy přirovnanie menšinu v ich situácii. Ja noga, že znajúš, alebo ukňoš riec, ty máš tam možnosť rozgraňaš z community.
1: Ale tylko z drugich miastu a krajów przyjdu na kompaktny kurs. Marko Ende żyła jako systemowy administrator w Petstupimie.
7: Moja prastaka ja pocha dała wychodz w Gornoje Łużyce, a ona ja powiadała serski. Ja se czuję związany z tym serskim. Ja som był na kompaktnym kursie już Vece ako 7 raz.
1: Najdlejšiu drogu jomil drie fyzikar Hartmut Buček ze Švýcarskej.
8: Bydlím švýcarsky, blízko miesta Neuchâtel. Tam pojedajú francúzsky. Som švýcar, ale som narodil sa v Berlíne. Ja ukňujem serbskú rec, dokoláž sa zajmujem za rece. Napríklad belský, francúzsky, engelský, italský. Ja sa zajmujem také za serbskú rec a kultúru. Ja som ho už 6 raz. Mne sa v Jelgin spredová. Ja som byl v Bôtach, v Lubňovie a v Lubinie. To je v Jelgin za mne. Ja gledám také tam a zas v televízii v Úžicu. To je v Jelgin za mne.
0: Kompaktne kóre stolne zhradeské rece chaše búzo je uklinca o sobitu s cónovaním Bôtach idea za také rycne kúbanie južo ze živých časov tých liet jo sa opokazova ako úspešná a peži dana. Už je 100 zájemcov v živých kúbkách je uknovo dolnosiarskú ryc na všakém nivovie a Maria Elikovska-Winklerová jo sa nekutárych obšašová za ich motiváciu.

Jadens nejvěcí znátých zpívarjů bosnijskeje Dino Merlin se přaša ve svoji štucce lecio jogo město Sarajevo tam, žošo njega bylo. Nejpěry se zdá, až jo to nešetné přašanje, ale kaž gledaš na čojenje z nůžje historie, po njo to popšovem obšovňone přašanje. Sarajevo ga jo bylo ve vojně od živěž na 602.

0: Pa a žive žaset, a što peš a žive žaset oblegane. Přitom jo wiele obydlarjo zaginuło, ale miesto jo šykno przeživiło a jo tam, žož ze 6. stoliša existirujo, v dolinje mjaze úsokimi gorami v učobje bosniskije. Žinca dopomina Jano hyši mało na vojnu v Sarajevje a vesepne nic nepytnjoš v orientaliskem starom mieste Baščaršija. Tam oglidaju turisty do nelicobnych kafejuniu małych gęstczyńcu. Čevap dżinica abo burek dżinica si im goni. Abo oni kupuju suveniry we šakorakich rucnikarskich lodach. Ale také přechojžovanie přez staré miesto, přez Baščaršiju, jo zroniu přechojžovanie přez historiu miesta. Preto Jano Kusk vece zdalone sú katolická cerkvia, ortodoxná cerkvia, mošia a synagoga. A tam pytňoš a vížiš multikulturálnosť Sarajeva nelepi. Pytk pôdňo Sarajevo. Muecín nejstaršie mošie v Sarajevie vôva na biatovanie. Nučiku na rumnosť zoltánovie mošie Jopona. Moslime v Sarajevie biatujú v zoltánovie mošie od leta 1462, ako jo Izabek Išakovič Hanušič miesto zavožil. Stoštem osmaniskim armejovim viednikom jo teke islam do Sarajeva přišel. A od 6. stoliša sú v bosniskem gvónem mieste moslime s katolikami, ortodoxnými a židami žive.
1: Ja myslím, da Bosna sa ne by mogla zvati.
2: Ja sa myslím, až ne by mogla bosniska svoje mier nosiš, kaž ne by mieli zvone a muecine, ako na biatovanie vovajú. Bosniska a Hercegovina nemá alternatívu. Kraj musí svoje multireligiózne zestajenie obchúvať. To je to vesebné za Bosnisku a Hercegovinu.
0: To groni rajs ul ulema Mustafa Efendija Čerič, gvova islamskeje vosade v Bosniske a Hercegovine. Jogo vesada ma ne veci cvonko v Sarajevje. Veci ako 50% obydlariu jo muslimu. V susedstvie stoj stará serbská cerkvia svätého Michaela Prozna. Zvony cerkvie, ktorá šporada neskery z 5. stoliša, vovajú na mšu, ale nicht nepřížo. Ortodoxný fara Vania Jovanovič se nežíva.
3: Nažalost, odrata pa na ovamo.
2: Vedkajnca vejne sú nevici cvonku ortodoxnije vesade bejne stará lúže. Per meje informácii bydle v Sarajevje miaze 6.000 a 15.000 ortodoxných vierijecich. Naša vesada je benie mała a obstoj v gvónem ze starých cvonku. Mordých cvonku liepta máme.
0: Před vojnu jo bylo šikno hinac. Vesada jo byla väčša, jo licova neží 100.000 cvonku. Žinca pýtajú mode Serbe svoju gluku z väčšego v Republice Srbska abo v Ukraju. Jano, po 100 metrach jo zdalona jo katolská katedrála, ktorúž sú v 16. stoličiu natvarili. Katolíky, ktorúž z Lidzba jo od konca vojny teke spadnúva, majú v Bosnisky už z 11. stoliča svojo biskupstvo. Predk vojny jo bylo v Sarajevje neži 8.000 katolíku živých. Žinca jo je hyši neži 6.000. Slede skromadného živenia s drugými religiami vidíme také ve katedráli, ulicu jo rektor katedrále Marko Josipovič.
4: Eine interessante Sache für die Kathedrale, für die Katholiken überhaupt hier.
2: Jo to zajímavá věc za katedrálu, za katoliku ze všem hohu v Sarajevě a hohu v regioně. Až cestíme dvěju pasovovu, svojenskýju pasovovu Kyril a Metod. A hohu v katedráli jsme pestili jima votár. A také ortodoxná cerkvě cestí tež tejú svojenskýju pasovovu. A dla toho jo tam zvězanosť. z této světy, kterýž nás blížete k tým ortodoxným věřícím a naopak ortodoxných s námi.

0: Nemenša vesada, kateraž přinosu jok te religiózne vjelera kosči Sarajeva, jo židojska. Pretne židy, sefarde, sú přišli ve 16. stoličiu ze Španeskeje. Či stoliša pösči sú sledovali až Kanezarje. Žinca jo živých ve Sarajevie 700 židů. Před vojnu jo jich bylo dvojcraz tak vele. Ale cronož jo jeje lícpa mała, kulturelne a religiózne živenie jo intenzívne.
1: Treba reći da su Jevreji jako dobro integrisani u bosansko društvo.
2: Mi Židi smo veliki dio je integrirovane v bosnijsko-hercegovinske tovarišnosti. Nesme asimilirovane. Sme se opkovali dali naše vasebnosti. Religiju, riec, tradicije. Povedame ladinijsku riec a španijsko-židojsku. Nije povedame pak tu židojsku riec ako druge v pet vjacornej Europije.
0: Groni Jakob Finci, prezident židojskeje vysade ve bosnijskej a Hercegovinje. Po vojnje veliše živiš na 600, 7 a živiš 10, joven skromatnje ze zastupnikami tých drugih čich monoteistiskih religiju zavožu interreligiusnu radu v Sarajevje. Cíl jich živa jo spichovanje skromatnego živinja. Něco, což jo bylo ve Sarajevě až do vojny samorozmijúce.

0: Ja Dranka Stojakovič a Miroslav Tadič stej spivavej vo svavnej zajemnosti v Sarajevje. Joto Bent Baša. Tam zmakajú se lišu šikne generácie sarajevských obydlariu. Oni grillujú, muzicirujú a přeživijú skromadne rytne cas. Ale teke přece veci turistov přižo tam. Sarajevo jo pytajemná pokazka miaze turistami na celém svieše po zakoncíniu vojne. Informacijski centrum za turistov na droze Zelene Beretke 2 a 2 žaša jo pône. Za veľa turistov je to prietná adresa, kaž kšie myš informácie vo mieste. Takahiro Nudo, student na Technickej univerzite v Mnichove, jo přišel za dva dňa do Sarajeva. 26-letný student z Japanskeje vúžoval svojo sletné leto v Európie, ako sam goni, aby ogledal do nešetných, vesebnejších miestnú. Na jogo drogovanskej listčine stoj Sarajevo Cevogorice.
1: Eigentlich war ich mit ersten Blick sehr überrascht, dass also Sarajevo ganz anders als die andere europäische Städte, weil ganz andere Atmosphäre, also sozusagen islamische. Und ja, das ist mir sehr interessant.
0: Zajemná atmosféra mestče, v ktorém žijú 600 let muslime, křesťané a židé blízko skromadne bydle a živé sú, jo teke Matthewa z kanadského mesta Toronto do Sarajeva viadva.
2: Ja drogujem rád do Európy. Ale som zvěstčil, až sú se města podobné. Samo ako som byl v Praze, v Česky, som měl zašišť, ako byl v Parízu abo v Londoně. Každé město má McDonald's a Burger King. Tak opětujem namakáš městna, kotareš sú hešči spocetně, nežli až se tam teke všechno přeměňují.
0: A na pšaudu, te čevapčiči ve Sarajevě nemají hešči žednú konkurencu. Mimo dobreje jeze lubi se Ukrajinem turistam ražona mišenca ze starego a novego, až se ho zmakajo tý Occident a Orient. Tošte přešivnosti sú v architektúrie, v vúmiostvie a v šetnem živinju. Obydlárie Sarajeva sú gjarde na svojo miesto, ktorýž jo se po zakoncieniu vojne v 60-tych letach dere poryživo. Zavestajnky vojny lebta nenamakame. Veto jo za viele turistu vojna hši prezentna.
3: Sehr oft fragen die Touristen, ob es noch Minen gibt. Wo ist das sicher? Dürfen wir abends also rausgehen, irgendwo Kaffee trinken gehen? Es gibt sehr viele Fragen, weil die Menschen ja sind nicht so informiert. Viele Leute in Deutschland, ich war ja auch auf der Messe in München, dort glauben sehr viele Leute, dass noch hier Krieg ist, also... Man müsste irgendetwas ändern und mehr Werbung zu machen, dass es alles in Ordnung. Es wird jedes Jahr viel besser.
0: Ulice Jostery a dvažaša letná překupováka za turizm Neira Kulo. Jadno leto ževa ninto v turistickém informatickém centrumie. Svojo povovanie jo navuknuva v Nímsky, žož jo s familiou 5 let bydliva. Před jadným letom jo se Neira rozsužíva se vrošiš do Sarajeva. Vena groni až neo svoj rozsud až donenta oplutovava. V Sarajevje jo živinje mirnejše, meni hektiske, lec runošma vele živa. A tož ten vesepne flér Sarajeva lubuju teke nelicobne turiste. V zajžanem leše jo jich bylo 100 000 a tendenca jo stupajuca.

0: To jo był stary hit Gorana Bregovića. V Ukraju jo jadn z nejvíce znatých muzikáriů z Bosnyskeje a Hercegoviny. Joga muzika, ako se ve fachových kresách teke goni, žipcí muzika, jo sebe dobyva sympatiu lúži na cevém svieše. A viele ukrajných turistov, kaž přídu do Sarajeva, kupujo sebe jogo CD-je. Vönjo, ako viele drugich, Sarajevo na zachopienku vojny spuščiu a bydli žinca ve Ukraju. Lec zasi sledk přižo nejo veste, ale ve slednem leše jo se viele bosnijskih lúži z Ukraja do Sarajeva vroživo. Mjaze nimi ste bivi dvojniki Amir a Samir Pašalič, kterýž mate jadnučki muziku e šop, jadnu lodu ve starom mesčenskim žilu vaš čašija.
1: Just for an information, is yes. there a shop of musical instruments?
2: Nein, das ist nur CD-Shop.
0: Giovanni, turist z Roma, jo pytał předavarniu za instrumente ve starom žilu Sarajeva. Gvosna bosnijska muzika z jadnije tih mavih vodpocnih drogu ve Baščaši, jo jogo vjatva kto šte předavarni. A obseža, Samir Pašalič, jo se přivucil tim ukrajnim turistam a tomu, až kše miš gypsy muziku.
2: Balkan music is specific music, and Balkan gypsy music and Balkan ethno and folk music is good music. Leute aus ganzer Welt kommen bei uns und kaufen solche CDs.
0: Jo, a jadnstich jo Giovanni, kennst jo sam Musiker. Von grajo country musiku, ali tronošnja ma bosniska traditionalna musika nic zgromadnego s amerikanskimi rytmami, jo se Giovanni kupiu ne nošu CD-ku vod Mostar Sefta Reunion. A von groni, co se jomu při bosniske muzice tak spodoba.
1: It's a rhythm. And the melodies are really beautiful, and the transportation.
3: Rytmus a melodias de napšaudu vielgen riedne. Musika transportirujo vesebne zacuša vet gluki a tužice. Tošta musika jo mischeinca z teju zacušovu. Jo napšaudu mecna.
0: Jadnučka muzikova předavarnja ve starom mesče Sarajeva jo pomjenjona po tradicionalnej bosnijskej muzice Seftalinga. Gwona tema tych Seftalingu jo lubosć mjaze muskimi a žinskimi, ale nic jano to. Seftalingi opisuju teke lubosć k domuni, k tym usokim goram a tym živim rekam. A taka lubosć k domuni jo teke dvojnikovu Amir a Samir Pašalič sledk do Sarajeva vabiva. Oni ste byli živi 14 let v Düsseldorfje a před dvima letoma ste se vroživi do Sarajeva. Samir goni, až nejo to oplutoval.

0: Ważna tema we wšetnym dniu bosniskich a hercegovinskich luži, ako všetkých drugich na svieše, jo jeza. Čevapčiči, bureci, ražniči, tak se goni mesovým specialitám na jižných kortách. Luže ako meso nekši, namajú to laško ve takých krajach, žož jo jeza veci za ľubovario mesa. Ale ve Sarajevie sú se starali. Caruso se groni prednemu a jadnučkemu gosčencoju za vegetariaju ve Bosniskej a Hercegovinie. Gosči sú zagojone, jo to fantastická a jo vedeská jeza ve Sarajevie. Jo veľa živenia ve Caruso, ve jadnučkem vegetariskem gosčencu ve CV Bosniskej a Hercegovinie. Obsieža Saša Obučina predstavil svojim francouzským gosťam víno z Hercegoviny. Preto ve Caruso dajú Jano najlepšie vína z regióna. Na ježnej krce ale sú jeze z celého sveta. Sushi rovno tak ako jeze mimo mesa, sa rozumie. Ideo alebo inspiráciu za taký vegetarický gosťins jo dostal obsieža a gvone kúra Saša Obučina ve Nímsky, že šo ve takém gosťincu žíval.
1: 1997 Also ich war Flüchtlinge ja, in Deutschland, in Hessen, in Odenwaldkreis. Und 3 Jahre später habe ich mit meinem Restaurant angefangen und 2002 ich habe mit Sushi angefangen und auch mit Meerfrüchten, also mit dem Fisch auch.
0: Gosčins, kotorež má mier vo cvavnego italského tenora Enrico Caruso, ugleda hinak voš. Nad blidami vise geografiske korte vod morju, na sčenach rybacne seši, Povriose a modellove zone.
1: Heute wir kochen eine Spezialität aus Caruso und zwar das soll eine indische Rezept sein. Dieses Rezept geht mit Vollkornkrepes und gefüllt mit Aubergine, also Gemüse, Aubergine, Zucchini und ein bisschen Paprikaschoten und zwar eine Peperoncini.
0: Rezept stese kuchniski chef Saša Obučina a kuchaka Amira Bajramović umyslivé. Také vona jo veľa let v Nímske ve šakorakých italských gosčincach živava. Ale vegetarisky varíš, to jo bylo za Amiru nové upomínanie.
2: Ja, keď som trebala ovde počet da radim.
3: Ako som dialogu zachopišilaš, nisom si bola niš privesta. Znajom ga italsku, našu z regionu Balkana, a pičku teke francouzsku kuchňu. Ale jano vegetarisku nisom znala. Tu a drugu jezu juž, ale nento znajom teke vegetarisku kuchňu.
0: Ale cronoš sú vegetariske jeze za bosniskych ľubovario mesa všetci hrši pičku žione, vábi Caruso teke všetci veci domácnych ľuží. Cevo pomoše gosčencu, živenie jo prekrotke, dajšo nás ho jesť. Jo, to jo bylo našo krotké přehojžovanie přes miesto, žož ste se Occident a Orient před 6 stolišami zmakavý a udosponivý. Vyško jo Sarajevo akle pšauvi znáte přes groznú vojnu ve živé 60 letách. Obydlárie pak opytujú, slede vojne tak spíšne ako možno vytporaš a vjaseliju se na ogledáriu z cepego sveta. A my so rozšoknujeme z muziku z filma Emmave Pötajmstvo, Emmas Geheimnis. Tož ten film mordie režisérky Jasmila Sčanič ze Sarajeva jo před 2 letome ve Barlíniu na filmovém festivalu zdobil z Vošaného Mjatvěža, to myto Goldena Bea. Spívajú su goni Sarajevo moja ľubosť a jo jatna z nerednejších ľubosčinských poznášov na miesto, ktoréž jo sa také zavisšetek zaslúživo.

0: Wenn da ko kupki serska nam schapeja da jinsa Elias bisse zwang jeleske vesat ne rade.
1: Cerkvia.
2: Dobry dzień, lubi przysłuchajuce. Tekst za tu nabożninu stoi w listcze na Hebrajo w 13. stawie, wers 1 do 3. Daši ta bratčojska ľubosť vestaňo. Rád gospodováš nezabývajšo. Preto přesto sú nekotáre nevežece janželov gospodovali. Spomínajšo tých uvezaných ako sobu uvezané a tých, kenž túžece šerpie, ako te, kenž vyhyšči sami vyživoše z čo. Bratčojska ľubosť. Co to groni? Za mňo môj starší brač jo stavne převežoval v živinu. Na ňogo mogu se spúšťaš. Samo, kaž ven fyzicky nejo přecej blízko, mám zašišť, až by mogo jogo kontaktirovaš, kaž mám problémy, a až ven se stará ve mňo. To znáš pokažo jogo bratčojskú ľubosť ku mňo. Teke, kaž nemajú šikne lúže brača, abo kaž nejom ja se šiknými bratčami harmonia, jo snáš možno se taký zvisk mňa se lúžoma predstajíš. Až bratčojská ľubosť vestaňo, to snáš negoni ju jano v druhých vecakáš, ale ju teke druhým opokázaš. Drugi a češi vierš, obej snáš pokážote na veste aspekty bratčojskej ľubosti. Drugi vierš napomína gospodlivosť a češi sobucuše s drugimi. Přes sobucuše môžeme pokazaš, až druge lúže a to, což se jim stanjo, nejsú nám šojatno. Ale kak cesto jo v povisťach svyšaš v usmiešovaniu, núženiu, zniceniu? Kaž necujome s lúžimi, ktorež pred vojnu šerpje, sú nám pen vojnské nestatky šojatno? Ale kak by dejali to užaržovaš, přece doplne obtúžone byš, kaž také neco svyšime. Přes moje dz, ho, závisče vojna na drugom boku sveta se nezakoncujo. Môžeme zelšim neco cyniš přešivo na mocu, ktoráž se stanjo tak daleko přec? Šeško groniš, ale co môžo kúšta vesoba opytaš, to jo, sam přijazne byš, s drugimi želiš. Snáš drugim doveriš. Kúšt môže opýtaš, diskutirovaš, miesto toho, až se váži. Kúšt môže opýtaš, mierne pšosíš, miesto toho, až se na druhých se žerjo. Kaž my ho na mér miazo sobu gledame, snáš to nezakoncujo vojnu 1000 kilometri daleko přec, ale môže my vecakáš v druhých ľuži, svojim vynikam doveriš, a ved položováš bronje, kaž se rázka neveríme, napríklad susedoju gumnikárske nožice upežeceš, drugim doveríš. Jo snáš teka aspekt bratčojskej ľubosti. Drugi verš na to pokážo přes napomínanie, gospodlivie byš. Kaby cúze lúž zaklapal do vašich žúri, by vydali jogo bžeze přemyslenia plavás přenocováš? Abo by vy se myslili na také neco ako enkeltrik. Ale kak by dejal jan janžel v našom domie statkováš, kaž nepúščio my do domu. A samo, kaž nechňo drugim škodo napúral. Snáš neby my dejali žúja pšet ním zacuniš. Teke, kaž takýgo lúža nedajoš net při tebie přenocováš. Kaž jogo nanimenie přijazne pöstrovíjoš, jomu dajoš možnosť, byš veto hyšší žiel tovarišnosti, pöns náš ten lúž výži, až môža teke přijazne s drugimi gromadu živy byš. Kaž drugim nedajome možnosť se ku dobremu zmeniš, kak by veni mögali to pön opytaš. Pötakem, drugim vedavaš, groni, drugim doveríš, až veni mögu se pölepšiš. Snáš nesú šikne jano janžele, ale kaž my se koncentrirujeme na pozitívne statky druhých a vedávame te negatívne, jo snáš teke za nás, laščejše, neco dobrýho cyniš. A teke, kaž njame žome šo zvego na svešen naraz se uporaš taš, na nemjeni mežom opetaš svet pičku pelepšovaš. Žicim vam, až Bog vam pšitom pomaga, a mešo hišči retnu nježelu.